Dragon svoj príště, pěkně schováno, to stvoval. To svíjan jen kvůn, to hlíkšin, nevám, narel smíšen. Alájher klatach na triplet, nevóne na sčůr ovrán. I spůl jen haugen vrýšťou, chasem veselé.